Po noci už kráčame k úplnému ránu. Pred nami je piatok, užite si ho a príjemne naštartujte víkend. Boli s vami Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Pekné ráno.

0: Ako pekne. Richard Miller, Ema Smetana, táhle jedna vteřina. Pekné piatkové predpoludnie.
1: Rádio Slovensko.
0: Agresívne psy, ktoré vyrastali na reťazi bez jedla či lásky, aj s takými pracujú ľudia v útulkoch. V podstate každý deň. V Trstenej pri Hornáde bol preto seminár s belgickým trénerom Hansom Verburgenom, ktorý cvičí psy aj pre armádu, políciu či väznice. Podrobnosti má Barbora Tomková.
2: Psí tréner z Belgicka Hans Verburgen na dvojdňovom seminári predstavil systém NEPOPO.
3: With the training system you teach dog language.
4: S výcvikovým systémom sa naučíte psí jazyk a určitý jazyk uľahčuje život so psami, pretože existujú hranice. Vedia, čo majú robiť, vedia, čo nerobiť. Ľudia budú mať tiež lepšiu komunikáciu so svojím psom, takže príprava bude užitočná v útulku pri práci so psami a psami všeobecne, aby sa vytvoril veľký a silný základ pre psovoda, majiteľa a opäť psy.
2: Podľa zakladateľky útulku východoslovenskej Labky Kamily Petnuchovej je dôležité hovoriť aj o tréningových metódach, ktoré bývajú kontroverznejšie.
5: Tlak, tréning a elektronické výcvikové obeky a tam vznikol ten nápad vlastne, že by bolo úplne fajn začať rozprávať o tom v rámci útulkov, pretože útulkov máme problémové psy, ktoré jednoducho ten tréning potrebujú a tí ľudia potrebujú proste vedieť, ako s nimi pracovať.
2: Organizácia Psí život pomáha útulkom nielen materiálne a finančne, ale ponovom aj vzdelávaním pracovníkov. Seminár bol preto pre účastníkov zadarmo. Pokračuje riaditeľka organizácie Jarmila Pavková.
6: Ten seminár se zaměřuje hlavně na práci s problémovými zvířaty, které v útulcích hodně jsou a je potřeba je nějakým způsobem připravit, než půjdou do adopce. Díky projektu Rozsvítme Česko, to byla taková velká loňská charitativní sbírka v České republice. Vlastně díky tomu projektu jsme získali nějaké finance, kdy jsme mohli všechny náklady na tady ten seminář zaplatit.
2: Na dvojdňovom semináři bylo víc jako 50 lidí, kteří se shodují, že jim přinesou nové zkušenosti.
7: Když máme v útulku tak velké množství psů, přes 100-200 kousků, jestli s nima je vůbec možný začít něco dělat, když jsme doposud nic nedělali. A vlastně jsem zjistila díky tomuhle, že to jde, že se to dá rozfázovat.
8: Chyběly nám poslední možná dva schůdky k tomu, aby jsme se přestali v uvozovkách bát pracovat s některými psy.
2: Aj v útulkoch platí, že někdy nestačí len láska, ale treba vědět aj správně nastavit pravidla.
1: Rádio Slovensko.

0: vaných mechanikov. Nahrával tam redaktor Martin Karlík.
1: Krásná práce zatím, všichni je super, jo? A jdeme dál, pojď.
2: Karosářské dílně školícího střediska nýtují žáci ze středního odborného učiliště v Berouně kovový otvírák na láhve.
3: Těžký to tak nebylo, ale docela, jako když jsme tady šli trhat ty nechty, tak to bylo docela jako
4: kopa. S tím vybavením křížovým.
5: A s čím jste to vlastně dělali?
4: Ze vzduchovou nýtovačkou hlavně.
5: Pneumatickou.
4: Nebo pneumatickou, no a s tlakovou. No.
5: S tlakovou na nejty takový, no.
2: Něco takového máte i ve škole, nebo to pro vás bylo nový?
3: To je něco takového nový, no. Něco takového ještě nemáme ve škole.
6: Všechny teplotě vypouštíme olej z motoru.
2: Ve vedlejší učebně právě probíhá kvíz na otázky Adély Novotné z HR oddělení velkého servisu. Nejlépe odpověděl soutěžící s přezdívkou Martinez z Prahy. Vyhrál sadu šroubováků.
7: Krásná, myslím, že se to hodí.
2: No?
5: Máš už nějak namířeno, kam půjdeš jednou po škole, nebo zatím se rozhoduješ, co budeš dělat, kde
7: jako
5: budeš
7: plus,
5: dělat?
7: Plus minus, rád bych zůstal na tom sluním servise, kde zatím dělám a pak uvidím.
5: Jak se ti líbí tady?
7: Super, skvělý den, zatím si to užívám.
2: Profesní dny Porsche trvají 2 týdny. Každý den jsou tady školy a zástupci servisů z jiného regionu. Školitel Roman Ludvík.
8: Tady máme pozvané třeba 2-3 školy, ta denní kapacita je zhruba 80 žáků na ten náš program a k tomu pozveme ty naše autorizované servisy, který s nimi spolupracují a tady se potkají a my vlastně děláme celodenní program pro všechny.
5: To znamená, tohle je místo, kde můžou ti žáci automobilních škol najít svého budoucího zaměstnavatele.
8: Přesně tak, to je ten ideální cíl, který když se podaří, tak kvůli tomu to děláme, že vlastně oni se tady potkají s těmi budoucími nebo potenciálními zaměstnavateli, získají na sebe kontakt. My vlastně tady v tom děláme jenom to prostředí a oni si prostě už je to na nich, jestli jim nabídnou jenom brigádu na léto a nebo samozřejmě práci po ukončení školy.
5: Co vlastně se tady normálně děje v těchto těch prostorách?
8: To je škola pro dospělé, takže my tady vlastně vyučujeme prodejní a servisní personál z těch našich autorizovaných prodejních a servisních partnerů z celé České republiky.
5: Takže někteří z těch žáků, co tady dneska jsou, tady za pár let možná budou už v rámci své práce.
8: Přesně tak. Já když se s nimi odpoledne loučím, tak jim vlastně přeju, že doufám, že se za pár let po ukončení školy tady potkáme, protože vlastně budou zaměstnanci nějakého toho autorizovaného servisu někde v nějakém regionu v České republice a budou jezdit sem. Takže se vlastně zase uvidím.
2: V tréninkové akademii si žáci zblízka prohlédnou různé typy aut, včetně elektrických.
9: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.